0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce odtud dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slávii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. V Hluku začala rekonstrukce školní tělocvičny. A Zlín stále čeká na první body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži probíhá rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uherskohradišťko.
1: V Hluku se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školní tělocvičny. Práce začaly v polovině července a hotovo by mělo být do konce září. Tělocvična dostane nové rozvody, vzduchotechniku, zázemí, sportovní vybavení i nový povrch, osvětlení i akustiku. Náklady přesahují 16 milionů korun. Po dokončení budou modernizované prostory sloužit nejen žákům, ale také široké veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína ani ve třetím kole šance ligy na první body nedosáhli. Na domácím hřišti podlehli Bohemians Praha dvěma brankami a po třech kolech zůstávají bez bodu. V dalším utkání čeká Zlín příští sobotu zápas na hřišti Viktorie Plzeň.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme krásný den, ladíte Rádio Kroměříž. Dnešní teploty tady u nás na Zlínsku budou v maximech okolo 27-28 stupňů Celsia a slunečno. V noci teploty budou klesat třeba až k 14 stupňům další dny, takže pokud chcete větrat, odchladit se, tak leda tak třeba v 5 hodin ráno. No a v příštích dnech budou teploty stále okolo těch 26-27 příjemných stupňů Celsia. Necháme se překvapit, víkend už má být o něco teplejší, zase třicítky, ale zatím tady nevidím nějakou čtyřicítku, takže myslím tím samozřejmě, co se týče teplot. Tudíž užívejte krásné letní teploty, krásné počasí, pusťte si k tomu Rádio Kroměříž, osvěžte se, buďte v pohodě, jsme s vámi, krásný den.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na Velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.

0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uherskohradišťsko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce o tu dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slávii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

It's not a crime when you look

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice hledá nové dárce krve. Zlínský kraj podpořil dopravu školáků z Maršova. A Slovácko získalo první bod v sezóně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice hledá nové pravidelné dárce krve. Právě během letních měsíců totiž jejich počet tradičně klesá, mimo jiné kvůli dovoleným a omezením po návratu z některých zahraničních destinací. Loni se do darování krve a plazmy v nemocnici zapojilo přes 1400 lidí, letos do konce července téměř 1300. Samotný odběr krve trvá jen několik minut a darovat mohou zdraví lidé od 18 přibližně do 65 let. Zájemci se musí předem objednat. Krev totiž stále neumíme ničím nahradit a jeden odběr může pomoci někomu, kdo ji právě potřebuje.
0: Uherskohradišťko.
1: Zlínský kraj finančně podpořil dopravu dětí z Maršova do základních škol v Uherském Brodě. V uplynulém školním roce odtud dojíždělo 5 žáků. Protože do této části města není zajištěna autobusová doprava, přepravu dětí zajišťují rodiče vlastními prostředky. Kraj na jejich dopravu přispěl částkou 36 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se začíná rýsovat podoba podzimních komunálních voleb. Kandidátní listiny podalo celkem 8 volebních uskupení. O přízeň voličů se budou ucházet jejich kandidáti o celkem 23 míst v městském zastupitelstvu. Kandidátní listiny teď čeká kontrola a následná registrace. O jejich konečné podobě by mělo být jasno ve druhé polovině srpna.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka získali ve druhém kole šance ligy první bod. Na domácím hřišti remizovali s nováčkem soutěže Artisem Brno 1-1. Slovácko tak po úvodní porážce na Slavii poprvé bodovalo.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než stovku parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: Rádio Kroměříž a megahity

0: Radio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, pojďme na informace nejen z našeho regionu, ale tentokrát z Kroměříže. Začne oprava vodovodů v Havlíčkově ulici, kvůli které se řidiči nedostanou mezi Havlíčkovou a Albertovou ulicí, je na místě a budou muset využívat objízdné trasy. Práce mají trvat nejdéle do 13. listopadu. A při příznivém počasí by mohly skončit ale už v říjnu. Opravy pokračují také na Husově náměstí v Kroměříži, kde omezení potrvá do konce září. Takže kdo jezdí přes centrum pravidelně, bude teď muset pár dnů potřebovat víc trpělivosti. Každopádně opravy jsou potřeba. My vám přinášíme další info na Rádiu Kroměříž a přejeme pohodový den.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme na svět techniky. Kdo má rád vesmír a terminologie vesmíru, tak našpicuje uši. Evropský teleskop Euclid našel 31 nových kvasarů z velmi raného vesmíru. Každopádně vidíme je tak, jak zářili v době, kdy byl vesmír starý přibližně jenom 670 milionů let. Kvasary jsou mimořádně jasná jádra galaxií, napájená materiálem padajícím do supermasivních černých děr. Větší soubor těchto vzdálených objektů proto pomáhá řešit jednu z velkých otázek astrofyziky. Jak mohly velmi hmotné černé díry vyrůst už tak brzy po vzniku vesmíru? Tak jo, ať se jim daří. S vám na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. V Uherském Brodě se do letošních komunálních voleb přihlásilo 7 volebních subjektů a Hanácká Slavie Kroměříž vstoupila do sezóny porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. Rada města do této funkce od října jmenovala Bohumila Jančíka. Ve vedení nahradí Lamberta Hanzela, který po 37 letech práce na městském úřadě odchází do důchodu. Jančík chce navázat na dosavadní fungování odboru a zaměřit se také na modernizaci a další zlepšování služeb pro obyvatele. A Lambertovi Hanzelovi patří za dlouhé roky práce pro město velké poděkování.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: O křesla v zastupitelstvu Uherského Brodu se v letošních komunálních volbách uchází 7 volebních subjektů. Kandidátní listiny už byly podány a nyní je čeká kontrola registračním úřadem. O registraci listin bude rozhodnuto nejpozději do 22. srpna.
0: Zlínsko.
1: Toxické automaty ohrožovaly i děti. Automaty s konopnými výrobky fungovaly také ve Zlíně a Otrokovicích. Laboratorní testy v nich odhalily zakázanou psychoaktivní látku MDMB Pinaka. Jejíž účinky mohou být velmi silné a nepředvídatelné. Podle zveřejněných informací skončily po užití těchto výrobků některé děti až v nemocnici. Policie automaty vyprázdnila a jejich obsah dál analyzuje. Případ tak znovu otevírá otázku, jak snadno se mohou nebezpečné látky dostat k mladistvým.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slavie Kroměříž mají za sebou první mistrovské utkání nové sezóny. Na hřišti v Holešově podlehli domácímu týmu 0-3. Holešov tak vstoupil do soutěže vítězně, zatímco Kroměříž bude na první body čekat v dalším kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu.
6: Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na Pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce Pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například volkartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
4: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž, pohodový den, přejeme Pojďme na cyklistiku. Ta se v srpnu vrátí přímo do centra Kroměříže. V neděli 16. srpna odstartuje z Velkého náměstí závěrečná etapa Czech Tour, která letos poprvé patří do prestižní série UCI Pro Series. Doprovodný program začne v 8.55, samotný závod odstartuje v 10.10 a cyklisty čeká 160 km z Kroměříže na Pustevny. Takže jestli máte rádi velké sportovní akce, tady bude světová cyklistika opravdu na dosah. No a vstup, tak ten je zdarma. Už v neděli 16. srpna.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Pochodový den přejeme dneska s datumem 11. srpna. Svátek má Zuzana, jméno hebrejského původu, které se překládá jako lilie nebo růže. Pojďme na kalendárko. V roce 1747 byla v českých zemích zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Hurá, dneska z toho všichni těžíme. V roce 1948 se narodil Jan Palach, student, který se později stal symbolem odporu proti okupaci Československa, a narozeniny mají také známé osobnosti. V roce 1939 se narodil zpěvák, režisér a herec Josef Laufer, v roce 1950 spoluzakladatel Apple Steve Wozniak a v roce 1949 americký zpěvák Eric Carmen. Pokud dneska slavíte i vy, přejeme všechno nejlepší. Krásný den ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme krásný den, ladíte Rádio Kroměříž. Dnešní teploty tady u nás na Zlínsku budou v maximech okolo 27-28 stupňů Celsia a slunečno. V noci teploty budou klesat třeba až k 14 stupňům další dny, takže pokud chcete větrat, odchladit se, tak leda tak třeba v 5 hodin ráno. No a v příštích dnech budou teploty stále okolo těch 26-27 příjemných stupňů Celsia. Necháme se překvapit, víkend už má být o něco teplejší, zase třicítky, ale zatím tady nevidím nějakou čtyřicítku, takže myslím tím samozřejmě, co se týče teplot. Tudíž užívejte krásné letní teploty, krásné počasí, pusťte si k tomu Rádio Kroměříž, osvěžte se, buďte v pohodě, jsme s vámi, krásný den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

Krásné dopoledne z Rádia Kroměříž vám přeje Romana. A ještě jedna novinka na zítřejší dopoledne. Zítra si dáme první středeční písničku na přání. Napište nám na Facebook Rádia Kroměříž, jaká písnička vám vždy zvedne náladu. A první tři přání, která budeme mít v naší hudební databázi, zítra dopoledne zahrajeme i s věnováním. Tak jsem zvědavá, jakou hudbu máte rádi a co vám umí vykouzlit úsměv na tvář.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
1: Mirá,
0: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové,
0: Harley,
1: Xindle X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: I teď se skvěle osvěžíš, s vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné úterý 11. srpna. Počasí na dnešek bude příjemně letní, ale o něco chladnější než v předchozích dnech. Čeká nás převážně polojasná až skoro jasná obloha. Večer se ještě vyjasní. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů. Srážky se neočekávají. Tak ať vám ten dnešní den vyjde podle vašich představ a užijte si ho v pohodě.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. V Uherském Brodě se do letošních komunálních voleb přihlásilo 7 volebních subjektů a Hanácká Slávie Kroměříž vstoupila do sezóny porážkou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. Rada města do této funkce od října jmenovala Bohumila Jančíka. Ve vedení nahradí Lamberta Hanzela, který po 37 letech práce na městském úřadě odchází do důchodu. Jančík chce navázat na dosavadní fungování odboru a zaměřit se také na modernizaci a další zlepšování služeb pro obyvatele. A Lambertovi Hanzelovi patří za dlouhé roky práce pro město velké poděkování.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: O křesla v zastupitelstvu Uherského Brodu se v letošních komunálních volbách uchází 7 volebních subjektů. Kandidátní listiny už byly podány a nyní je čeká kontrola registračním úřadem. O registraci listin bude rozhodnuto nejpozději do 22. srpna.
0: Zlínsko.
1: Toxické automaty ohrožovaly i děti. Automaty s konopnými výrobky fungovaly také ve Zlíně a Otrokovicích. Laboratorní testy v nich odhalily zakázanou psychoaktivní látku MDMB Pinaka. Jejíž účinky mohou být velmi silné a nepředvídatelné. Podle zveřejněných informací skončily po užití těchto výrobků některé děti až v nemocnici. Policie automaty vyprázdnila a jejich obsah dál analyzuje. Případ tak znovu otevírá otázku, jak snadno se mohou nebezpečné látky dostat k mladistvým.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou první mistrovské utkání nové sezóny. Na hřišti v Holešově podlehli domácímu týmu 0-3. Holešov tak vstoupil do soutěže vítězně, zatímco Kroměříž bude na první body čekat v dalším kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Pozor u Slušovic, kde došlo k nehodě osobního auta s cyklistou. Na silnici 4915 zasahují záchranné složky. Na místě je překážka ve vozovce a řidiči by měli projíždět se zvýšenou opatrností. Ať máte cestu bezpečnou a bez zbytečných komplikací.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
1: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
2: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na Velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel z sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: need.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné úterý. A jak bude dnes odpoledne? Čeká nás převážně polojasná až skoro jasná obloha. Večer se ještě vyjasní. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severovýchodní až severní vítr, který bude večer slábnout. Srážky se neočekávají, takže odpoledne to vypadá na příjemné letní počasí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: A ještě jedna aktuální informace pro řidiče. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu zhruba na 251. kilometru stojí porouchané auto. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný a na místě jsou i lidé na vozovce, takže opravdu pozor. Počítejte tam se zdržením a při průjezdu buďte opatrní.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze zkoušky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: Dopolední maraton na Rádiu Kroměříž.

0: distant home. Only know you love her when you let her go.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Přejeme pohodový den, pojďme na informace nejen z našeho regionu, ale tentokrát z Kroměříže. Začne oprava. Oprava vodovodů v Havlíčkově ulici, kvůli které se řidiči nedostanou mezi Havlíčkovou a Albertovou ulicí, je na místě a budou muset využívat objízdné trasy. Práce mají trvat nejdéle do 13. listopadu a při příznivém počasí by mohly skončit ale už v říjnu. Opravy pokračují také na Husově náměstí v Kroměříži, kde omezení potrvá do konce září, takže kdo jezdí přes centrum pravidelně, bude teď muset pár dnů potřebovat víc trpělivosti. Každopádně opravy jsou potřeba. My vám přinášíme další info na Rádiu Kroměříž a přejeme pohodový den.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než 100 parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by jí chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. V Uherském Brodě se do letošních komunálních voleb přihlásilo 7 volebních subjektů a Hanácká Slávie Kroměříž vstoupila do sezóny porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. Rada města do této funkce od října jmenovala Bohumila Jančíka. Ve vedení nahradí Lamberta Hanzela, který po 37 letech práce na městském úřadě odchází do důchodu. Jančík chce navázat na dosavadní fungování odboru a zaměřit se také na modernizaci a další zlepšování služeb pro obyvatele. A Lambertovi Hanzelovi patří za dlouhé roky práce pro město velké poděkování.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: O křesla v zastupitelstvu Uherského Brodu se v letošních komunálních volbách uchází 7 volebních subjektů. Kandidátní listiny už byly podány a nyní je čeká kontrola registračním úřadem. O registraci listin bude rozhodnuto nejpozději do 22. srpna.
0: Zlínsko.
1: Toxické automaty ohrožovaly i děti. Automaty s konopnými výrobky fungovaly také ve Zlíně a Otrokovicích. Laboratorní testy v nich odhalily zakázanou psychoaktivní látku MDMB Pinaka. Jejíž účinky mohou být velmi silné a nepředvídatelné. Podle zveřejněných informací skončily po užití těchto výrobků některé děti až v nemocnici. Policie automaty vyprázdnila a jejich obsah dál analyzuje. Případ tak znovu otevírá otázku, jak snadno se mohou nebezpečné látky dostat k mladistvým.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou první mistrovské utkání nové sezóny. Na hřišti v Holešově podlehli domácímu týmu 0-3. Holešov tak vstoupil do soutěže vítězně, zatímco Kroměříž bude na první body čekat v dalším kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme na svět techniky. Kdo má rád vesmír a terminologie vesmíru, tak našpicuje uši. Evropský teleskop Euclid našel 31 nových kvasarů z velmi raného vesmíru. Každopádně vidíme je tak, jak zářili v době, kdy byl vesmír starý přibližně jenom 670 milionů let. Kvasary jsou mimořádně jasná jádra galaxií, napájená materiálem padajícím do supermasivních černých děr. Větší soubor těchto vzdálených objektů proto pomáhá řešit jednu z velkých otázek astrofyziky. Jak mohly velmi hmotné černé díry vyrůst už tak brzy po vzniku vesmíru? Tak jo, ať se jim daří. S vám na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Chcete, aby vaše práce měla vesmírný dosah? Rozšiřte náš tým v Chropini. Ve společnosti GL Electronic vyrábíme kabelové svazky pro nosné rakety a družice. Aktuálně hledáme operátory výroby. Pojďte k nám uplatnit svou zručnost, cit pro detail a pečlivost, bez kterých se špičková technologie ve vesmíru neobejde. Staňte se součástí týmu a vyrábějte s námi špičkové kabelové svazky z Kroměřížska až do vesmíru. Více informací najdete na webu glelectronic.space/kariéra. GL Electronic.
3: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
4: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
5: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž, pohodový den, přejeme Pojďme na cyklistiku. Ta se v srpnu vrátí přímo do centra Kroměříže. V neděli 16. srpna odstartuje z Velkého náměstí závěrečná etapa Czech Tour, která letos poprvé patří do prestižní série UCI Pro Series. Doprovodný program začne v 8.55, samotný závod odstartuje v 10.10 a cyklisty čeká 160 km z Kroměříže na Pustevny. Takže jestli máte rádi velké sportovní akce, tady bude světová cyklistika opravdu na dosah. No a vstup, tak ten je zdarma. Už v neděli 16. srpna.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Pochodový den přejeme dneska s datumem 11. srpna. Svátek má Zuzana, jméno hebrejského původu, které se překládá ale jako lilie nebo růže. Pojďme na kalendárko. V roce 1747 byla v českých zemích zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Hurá, dneska z toho všichni těžíme. V roce 1948 se narodil Jan Palach, student, který se později stal symbolem odporu proti okupaci Československa. A narozeniny mají také známé osobnosti. V roce 1939 se narodil zpěvák, režisér a herec Josef Laufer, v roce 1950 spoluzakladatel Apple Steve Wozniak a v roce 1949 americký zpěvák Eric Carmen. Pokud dneska slavíte i vy, přejeme všechno nejlepší. Krásný den ve společnosti Rádia Kroměříž.
2: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si v

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například volkartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. V Uherském Brodě se do letošních komunálních voleb přihlásilo 7 volebních subjektů a Hanácká Slavie Kroměříž vstoupila do sezóny porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. Rada města do této funkce od října jmenovala Bohumila Jančíka. Ve vedení nahradí Lamberta Hanzela, který po 37 letech práce na městském úřadě odchází do důchodu. Jančík chce navázat na dosavadní fungování odboru a zaměřit se také na modernizaci a další zlepšování služeb pro obyvatele. A Lambertovi Hanzelovi patří za dlouhé roky práce pro město velké poděkování.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: O křesla v zastupitelstvu Uherského Brodu se v letošních komunálních volbách uchází 7 volebních subjektů. Kandidátní listiny už byly podány a nyní je čeká kontrola registračním úřadem. O registraci listin bude rozhodnuto nejpozději do 22. srpna.
0: Zlínsko.
1: Toxické automaty ohrožovaly i děti. Automaty s konopnými výrobky fungovaly také ve Zlíně a Otrokovicích. Laboratorní testy v nich odhalily zakázanou psychoaktivní látku MDMB Pinaka. Jejíž účinky mohou být velmi silné a nepředvídatelné. Podle zveřejněných informací skončily po užití těchto výrobků některé děti až v nemocnici. Policie automaty vyprázdnila a jejich obsah dál analyzuje. Případ tak znovu otevírá otázku, jak snadno se mohou nebezpečné látky dostat k mladistvým.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slavie Kroměříž mají za sebou první mistrovské utkání nové sezóny. Na hřišti v Holešově podlehli domácímu týmu 0-3. Holešov tak vstoupil do soutěže vítězně, zatímco Kroměříž bude na první body čekat v dalším kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel z sci-fi. Psal také literaturu faktů, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na Velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než stovku parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by jí chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, pojďme na informace nejen z našeho regionu, ale tentokrát z Kroměříže. Začne oprava vodovodů v Havlíčkově ulici, kvůli které se řidiči nedostanou mezi Havlíčkovou a Albertovou ulicí, je na místě a budou muset využívat objízdné trasy. Práce mají trvat nejdéle do 13. listopadu. A při příznivém počasí by mohly skončit ale už v říjnu. Opravy pokračují také na Husově náměstí v Kroměříži, kde omezení potrvá do konce září. Takže kdo jezdí přes centrum pravidelně, bude teď muset pár dnů potřebovat víc trpělivosti. Každopádně opravy jsou potřeba. My vám přinášíme další info na Rádiu Kroměříž a přejeme pohodový den.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Pochodový den přejeme dneska s datumem 11. srpna. Svátek má Zuzana, jméno hebrejského původu, které se překládá ale jako lilie nebo růže. Pojďme na kalendárko. V roce 1747 byla v českých zemích zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Hurá, dneska z toho všichni těžíme. V roce 1948 se narodil Jan Palach, student, který se později stal symbolem odporu proti okupaci Československa. A narozeniny mají také známé osobnosti. V roce 1939 se narodil zpěvák, režisér a herec Josef Laufer, v roce 1950 spoluzakladatel Apple Steve Wozniak a v roce 1949 americký zpěvák Eric Carmen. Pokud dneska slavíte i vy, přejeme všechno nejlepší. Krásný den ve společnosti Rádia Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. V Uherském Brodě se do letošních komunálních voleb přihlásilo 7 volebních subjektů a Hanácká Slavie Kroměříž vstoupila do sezóny porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. Rada města do této funkce od října jmenovala Bohumila Jančíka. Ve vedení nahradí Lamberta Hanzela, který po 37 letech práce na městském úřadě odchází do důchodu. Jančík chce navázat na dosavadní fungování odboru a zaměřit se také na modernizaci a další zlepšování služeb pro obyvatele. A Lambertovi Hanzelovi patří za dlouhé roky práce pro město velké poděkování.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: O křesla v zastupitelstvu Uherského Brodu se v letošních komunálních volbách uchází 7 volebních subjektů. Kandidátní listiny už byly podány a nyní je čeká kontrola registračním úřadem. O registraci listin bude rozhodnuto nejpozději do 22. srpna.
0: Zlínsko.
1: Toxické automaty ohrožovaly i děti. Automaty s konopnými výrobky fungovaly také ve Zlíně a Otrokovicích. Laboratorní testy v nich odhalily zakázanou psychoaktivní látku MDMB Pinaka. Jejíž účinky mohou být velmi silné a nepředvídatelné. Podle zveřejněných informací skončily po užití těchto výrobků některé děti až v nemocnici. Policie automaty vyprázdnila a jejich obsah dál analyzuje. Případ tak znovu otevírá otázku, jak snadno se mohou nebezpečné látky dostat k mladistvým.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slavie Kroměříž mají za sebou první mistrovské utkání nové sezóny. Na hřišti v Holešově podlehli domácímu týmu 0-3. Holešov tak vstoupil do soutěže vítězně, zatímco Kroměříž bude na první body čekat v dalším kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A

0: show that begins to walk. Say, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: S vámi je Rádio Kroměříž, pohodový den, přejeme Pojďme na cyklistiku. Ta se v srpnu vrátí přímo do centra Kroměříže. V neděli 16. srpna odstartuje z Velkého náměstí závěrečná etapa Czech Tour, která letos poprvé patří do prestižní série UCI Pro Series. Doprovodný program začne v 8.55, samotný závod odstartuje v 10.10 a cyklisty čeká 160 km z Kroměříže na Pustevny. Takže jestli máte rádi velké sportovní akce, tady bude světová cyklistika opravdu na dosah. No a vstup, tak ten je zdarma. Už v neděli 16. srpna.
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
4: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme na svět techniky. Kdo má rád vesmír a terminologie vesmíru, tak našpicuje uši. Evropský teleskop Euclid našel 31 nových kvasarů z velmi raného vesmíru. Každopádně vidíme je tak, jak zářili v době, kdy byl vesmír starý přibližně jenom 670 milionů let. Kvasary jsou mimořádně jasná jádra galaxií, napájená materiálem padajícím do supermasivních černých děr. Větší soubor těchto vzdálených objektů proto pomáhá řešit jednu z velkých otázek astrofyziky. Jak mohly velmi hmotné černé díry vyrůst už tak brzy po vzniku vesmíru? Tak jo, ať se jim daří. S vám na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. www.radiokroměříž.cz

chceneš, tak dobře, lásko moje. Až se schnou všechny lesy, cesty povedou nikam. A jenom diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

Nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž. Alo?

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel z sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Až to ráno poslední vstaneš, tak se rozhlédni, pak hoď přes plot všechno zlé, daleko mezi stvoly. Tohle nechceš, tohle ne, vy dvě moje lásky schoulené. Já blázen posedlý, snad tě to nezabolí.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. V Uherském Brodě se do letošních komunálních voleb přihlásilo 7 volebních subjektů a Hanácká Slávie Kroměříž vstoupila do sezóny porážkou.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. Rada města do této funkce od října jmenovala Bohumila Jančíka. Ve vedení nahradí Lamberta Hanzela, který po 37 letech práce na městském úřadě odchází do důchodu. Jančík chce navázat na dosavadní fungování odboru a zaměřit se také na modernizaci a další zlepšování služeb pro obyvatele. A Lambertovi Hanzelovi patří za dlouhé roky práce pro město velké poděkování.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: O křesla v zastupitelstvu Uherského Brodu se v letošních komunálních volbách uchází 7 volebních subjektů. Kandidátní listiny už byly podány a nyní je čeká kontrola registračním úřadem. O registraci listin bude rozhodnuto nejpozději do 22. srpna.
0: Zlínsko.
1: Toxické automaty ohrožovaly i děti. Automaty s konopnými výrobky fungovaly také ve Zlíně a Otrokovicích. Laboratorní testy v nich odhalily zakázanou psychoaktivní látku MDMB Pinaka. Jejíž účinky mohou být velmi silné a nepředvídatelné. Podle zveřejněných informací skončily po užití těchto výrobků některé děti až v nemocnici. Policie automaty vyprázdnila a jejich obsah dál analyzuje. Případ tak znovu otevírá otázku, jak snadno se mohou nebezpečné látky dostat k mladistvým.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou první mistrovské utkání nové sezóny. Na hřišti v Holešově podlehli domácímu týmu 0-3. Holešov tak vstoupil do soutěže vítězně, zatímco Kroměříž bude na první body čekat v dalším kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Sportovní hala v Kroměříži se blíží, to snad už není ani možné, tak tohle potěší hlavně tedy všechny, kterým v Kroměříži chybí pořádná hala na volejbal, florbal, házenou nebo třeba badminton. Radnice má nepravomocné zatím stavební povolení na novou sportovní halu už od plaveckého bazénu, která nabídne tribunu pro zhruba 400 diváků, šatny pro 175 sportovců a více než stovku parkovacích míst. Stavba má stát necelých 300 milionů korun a město by jí chtělo naplno rozjet v příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze zkoušky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. Jak tohle dopadne, tak to se dozvíte právě teď v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. V Uherském Brodě se do letošních komunálních voleb přihlásilo 7 volebních subjektů. A Hanácká Slávie Kroměříž vstoupila do sezóny porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. Rada města do této funkce od října jmenovala Bohumila Jančíka. Ve vedení nahradí Lamberta Hanzela, který po 37 letech práce na městském úřadě odchází do důchodu. Jančík chce navázat na dosavadní fungování odboru a zaměřit se také na modernizaci a další zlepšování služeb pro obyvatele. A Lambertovi Hanzelovi patří za dlouhé roky práce pro město velké poděkování.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: O křesla v zastupitelstvu Uherského Brodu se v letošních komunálních volbách uchází 7 volebních subjektů. Kandidátní listiny už byly podány a nyní je čeká kontrola registračním úřadem. O registraci listin bude rozhodnuto nejpozději do 22. srpna.
0: Zlínsko.
1: Toxické automaty ohrožovaly i děti. Automaty s konopnými výrobky fungovaly také ve Zlíně a Otrokovicích. Laboratorní testy v nich odhalily zakázanou psychoaktivní látku MDMB Pinaka. Jejíž účinky mohou být velmi silné a nepředvídatelné. Podle zveřejněných informací skončily po užití těchto výrobků některé děti až v nemocnici. Policie automaty vyprázdnila a jejich obsah dál analyzuje. Případ tak znovu otevírá otázku, jak snadno se mohou nebezpečné látky dostat k mladistvým.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou první mistrovské utkání nové sezóny. Na hřišti v Holešově podlehli domácímu týmu 0-3. Holešov tak vstoupil do soutěže vítězně, zatímco Kroměříž bude na první body čekat v dalším kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme na svět techniky. Kdo má rád vesmír a terminologie vesmíru, tak našpicuje uši. Evropský teleskop Euclid našel 31 nových kvasarů z velmi raného vesmíru. Každopádně vidíme je tak, jak zářili v době, kdy byl vesmír starý přibližně jenom 670 milionů let. Kvasary jsou mimořádně jasná jádra galaxií, napájená materiálem padajícím do supermasivních černých děr. Větší soubor těchto vzdálených objektů proto pomáhá řešit jednu z velkých otázek astrofyziky. Jak mohly velmi hmotné černé díry vyrůst už tak brzy po vzniku vesmíru? Tak jo, ať se jim daří. S vám na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. www.radiokroměříž.cz
2: Čau, tady Stráže z kapely Street 69 a já zdravím

vykrčíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž. I na Zlínsku jsme si blíž. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Tento den, kdy mi jen sami v

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Pamatujete na to, kdy byl do školy poslán táta, aby všechno vyřešil? A ne vždy to dopadlo úplně slibně, ať už pro jakoukoliv stranu? Na tuhle situaci sází nová česká komedie s názvem 6 gramů, což už trošku napovídá průšvih. Ve snímku se čtyři otcové s tvářemi Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla a dalších potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: I can see you standing, honey.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. V Uherském Brodě se do letošních komunálních voleb přihlásilo 7 volebních subjektů a Hanácká Slavie Kroměříž vstoupila do sezóny porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. Rada města do této funkce od října jmenovala Bohumila Jančíka. Ve vedení nahradí Lamberta Hanzela, který po 37 letech práce na městském úřadě odchází do důchodu. Jančík chce navázat na dosavadní fungování odboru a zaměřit se také na modernizaci a další zlepšování služeb pro obyvatele. A Lambertovi Hanzelovi patří za dlouhé roky práce pro město velké poděkování.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: O křesla v zastupitelstvu Uherského Brodu se v letošních komunálních volbách uchází 7 volebních subjektů. Kandidátní listiny už byly podány a nyní je čeká kontrola registračním úřadem. O registraci listin bude rozhodnuto nejpozději do 22. srpna.
0: Zlínsko.
1: Toxické automaty ohrožovaly i děti. Automaty s konopnými výrobky fungovaly také ve Zlíně a Otrokovicích. Laboratorní testy v nich odhalily zakázanou psychoaktivní látku MDMB Pinaka. Jejíž účinky mohou být velmi silné a nepředvídatelné. Podle zveřejněných informací skončily po užití těchto výrobků některé děti až v nemocnici. Policie automaty vyprázdnila a jejich obsah dál analyzuje. Případ tak znovu otevírá otázku, jak snadno se mohou nebezpečné látky dostat k mladistvým.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slavie Kroměříž mají za sebou první mistrovské utkání nové sezóny. Na hřišti v Holešově podlehli domácímu týmu 0-3. Holešov tak vstoupil do soutěže vítězně, zatímco Kroměříž bude na první body čekat v dalším kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu a zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané mohou hlasovat o projektu pro své město. Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Hlasovat mohou pro 7 návrhů, mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejných prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Boršice na Uherskohradišťsku získali zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku. Boršice převzali ocenění při slavnostním ceremoniálu přímo v obci. Porota ocenila především dlouhodobý rozvoj obce, péči o obyvatele, kulturní dědictví a aktivní komunitní život. Za vítězství v krajském kole obec získá finanční odměnu 1 milion korun od Zlínského kraje a dalších 1 250 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj. Boršice teď postoupili do celostátního kola soutěže, kde budou Zlínský kraj reprezentovat mezi vítězi ostatních krajů.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích čeká školáky modernější výuka přírodních věd. Žáci základní školy Mánesova budou od nového školního roku využívat termovizní kameru. Ta jim umožní sledovat tepelné úniky budov, změny teplot nebo chemické reakce. Škola zároveň pořizuje nové dataprojektory a interaktivní techniku. Celková investice do modernizace vybavení přesáhla 600 000 korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Zlínští hokejisté pokračují v přípravě na novou sezónu. Berany čeká další prověrka na ledě slovenského Zvolena. Přípravné období slouží trenérům především k postupnému sehrávání týmu a vyzkoušení jednotlivých hráčů před startem soutěže. Zlín už v přípravě absolvoval několik utkání a duel se Zvolenem je další možností otestovat aktuální formu mužstva. Utkání se odehraje v úterý 11. srpna od 18 hodin.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Děkuji.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. V Uherském Brodě se do letošních komunálních voleb přihlásilo 7 volebních subjektů a Hanácká Slávie Kroměříž vstoupila do sezóny porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž má nového vedoucího odboru služeb. Rada města do této funkce od října jmenovala Bohumila Jančíka. Ve vedení nahradí Lamberta Hanzela, který po 37 letech práce na městském úřadě odchází do důchodu. Jančík chce navázat na dosavadní fungování odboru a zaměřit se také na modernizaci a další zlepšování služeb pro obyvatele. A Lambertovi Hanzelovi patří za dlouhé roky práce pro město velké poděkování.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: O křesla v zastupitelstvu Uherského Brodu se v letošních komunálních volbách uchází 7 volebních subjektů. Kandidátní listiny už byly podány a nyní je čeká kontrola registračním úřadem. O registraci listin bude rozhodnuto nejpozději do 22. srpna.
0: Zlínsko.
1: Toxické automaty ohrožovaly i děti. Automaty s konopnými výrobky fungovaly také ve Zlíně a Otrokovicích. Laboratorní testy v nich odhalily zakázanou psychoaktivní látku MDMB Pinaka. Jejíž účinky mohou být velmi silné a nepředvídatelné. Podle zveřejněných informací skončily použití těchto výrobků některé děti až v nemocnici. Policie automaty vyprázdnila a jejich obsah dál analyzuje. Případ tak znovu otevírá otázku, jak snadno se mohou nebezpečné látky dostat k mladistvým.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou první mistrovské utkání nové sezóny. Na hřišti v Holešově podlehli domácímu týmu 0-3. Holešov tak vstoupil do soutěže vítězně, zatímco Kroměříž bude na první body čekat v dalším kole.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.